FM. Všechny bytosti se bojí nebezpečí a smrti. Život je drahý všem. Když tohle člověk ví, nezabije ani nenechá zabít. Modlím se, abyste chápali, že v tom je naše síla a ne

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
2: Víkend FM s Gallagherem.

0: Nedeľné predpoludne vám spríjemnil najprv Leg Turner, potom Lickley a potom Beautiful Boy. Boys, skôr v tomto prípade sú dvaja. Good Health a Good Wealth. Rádio FM a 10 hodín a 42 minút a ideme domov, ideme sa venovať tomu, čo sa dialo počas tohto týždňa na našej českej hudobnej scéne.
1: Česká hudobníčka Moonshy sa hlási s veľmi osobným singlom a novú skladbu pred pár dňami vydal aj Blame Your Jeans. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti slovenské a české novinky z našich playlistov. To je najosobnejšia skladba, ktorú kedy napísala. Tak svoj nový singel ohlasovala Moonshy. Na singli Kocor má aj posilu Martina Kišperského, ktorá poznáte aj z kapely Kviety.
2: Písničku som napsala pro svého kamaráda Milana. Vznikla v den, kdy umřel a protože odešel dosť nečekaně, tak ve mne byla nejaká potřeba se s ním nejakým způsobem rozloučit a proto som napsala tuhle písničku. Je to vlastně vzpomínka na okamžiky, které jsme s ním prožili, na takové obyčejné laskavé chvíle, ale přitom něčím vzácné a výjimečné. Vždycky jsme trávili čas v jeho zahradní chatce, kde bydlel a kde měl spoustu obrazů, vinilů a knih. Miloval totiž umění ve všech jeho podobách a nejvíce právě malování a tím je inspirovaná hodně ta píseň. Milan se dovedl těšit jako dítě z procesu tvorby a z toho, když maloval a rozléval barvy po plátně. V té písni je také rovina takového pocitu oddělení, kdy vám odejde někdo, koho máte rádi a už se s ním nějakým způsobem nemůžete spojit, protože je v nějakém jiném světě. A tohle jsme se snažili zachytit i v klipu, který vznikl a byl natočený na termovizní kameru, takže působí tak, jako kdyby zvláštně a právě z jiného světa a zároveň odkazuje i na obrazy.

0: Fantastická latin vec od projektu Triple, za ktorým stojí trojica špičkových britských dychárov. Skladba sa volala Send Me The Sinfile. Predtým sme si hrali Gerarda Frisinu, DSD a Nautilus. Je čas na ďalšie pesničky zo Slovenska. Prezident Lowrider tento rok vydal sériu singlov. Myslím, že každý mesiac dal von jeden. Ja si tu musím nasýpať popol na hlavu. Nejak som ich zmeškal, tak si tri z nich pustíme teraz. Zahráme si Zapísal featuring Kato, Tretí kamarát a Ticho featuring Idea. Počúvate Nuspirit FM.
1: Jednu poslední.
2: A čo pá?
1: Něco krásného, co máte nejradši.
2: Jej, co já mám nejradši.